0: raspevana strana Balkana.
1: Na širom koncarskom drumu už to presedá.